0: Awurade wɔ tumi sɛ ɔbɛbia kwae na suakyi
1: ɛ kwae
0: wɔ yesu din mu amen toa so
1: asɛm na wɔde kuro no mu kyinhyia
0: hwɛ afei ɔbɛborɔ no a wɔte so a na ɔkyinkyiri na ɔkaka nani na wɔhwehwɛ toa so ɛ
1: hwɛ wɔde wɔn ano mmorɔ kasa
0: toa so
1: nkrantɛ wɔ wɔn ano
0: ei
1: na hwan na ɔteɛ
0: ei